Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

pipes. I just want to drink me some wine. As soon as

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Jsme si blíž i na Zlínsku.

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovce.

z Doumky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Zveme vás do Blatnice pod svatým Antonínkem na putování po blatnických boudách. V sobotu 16. května se otevře více než 35 sklepů místních vinařů. Ochutnáte jejich vína a užijete si atmosféru mezi boudami. V ceně je volná degustace, poukaz na víno i cymbálová muzika, jízda koňským spřežením a vstup do muzea. Za vínem od místních vinařů do Blatnice. Více na www.vinařiblatnice.cz. Těšíme se na vás.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu Prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 tisíce na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříži začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu Prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
2: Když tě vidím, Barbíno, jak tu sedíš, asi smutná, asi tě pozvu na víno.

Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: www.radiokroměříž.cz.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádiu Kroměříž. I drony mohou chránit. Také se podíváme, jak Zlínský kraj bude bojovat se suchem. A Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlínském kraji myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring krajiny a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji se letos na boj se suchem v lesích rozdělí zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtok vody a vrátí ji zpět do krajiny. Cílem je zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem.
0: Zlínsko.
1: U Baťova mrakodrapu ve Zlíně začíná modernizace parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina si využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací se může parkování dočasně omezit.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji jde letos do kultury téměř 14 milionů korun. Peníze podpoří filmové festivaly jako Zlín Film Festival a letní filmová škola Uherské Hradiště i regionální divadla. Nejvíc prostředků zamíří na domácí scénu, která připravuje nové premiéry a rozšiřuje kulturní nabídku. Cílem je přilákat návštěvníky, podpořit služby a posílit atraktivitu regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na rádiu Kroměříž. V západočeských Mariánských Lázních pomáhá s procedurami masážní robot, jediný svého druhu v České republice. Zařízení kombinuje masáž a prohřívání těla a slouží jako doplněk ke klasické lázeňské péči. Obsluha může přesně nastavit sílu, rychlost i typ masáže podle potřeb klienta. Robot má ulehčit fyzicky náročnou práci a zefektivnit lázeňské procedury, nikoliv nahradit lidské maséry.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Zveme vás do Blatnice pod svatým Antonínkem na putování po blatnických boudách. V sobotu 16. května se otevře více než 35 sklepů místních vinařů. Ochutnáte jejich vína a užijete si atmosféru mezi boudami. V ceně je volná degustace, poukaz na víno i cymbálová muzika, jízda koňským spřežením a vstup do muzea. Za vínem od místních vinařů do Blatnice. Více na www.vinařiblatnice.cz. Těšíme se na vás.
0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

říkám. Chvěješ se myšlenkou, že se rozední, děláš, jako že nespěcháš, já že nepospíchám. Nechce se s obědí, když je poslední.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
1: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Rádio Kroměříž a víkendová pohoda.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Následuje další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Zambie, která se nachází v jižní Africe, je vnitrozemská země, která má dechberoucí krajinu, rozmanitou faunu a živou kulturu. Geografii země dominuje mohutná řeka Zambezi, která je tepnou pro divokou zvěř a vegetaci, ale nachází se taky tady jeden z nejpůsobivějších vodopádů na světě – Viktoriiny vodopády. Oficiálním jazykem je angličtina, ale mluví se tady více než 70 jazyky. Zambie získala nezávislost na Velké Británii v roce 1964. V Zambii nalezneme více než 20 národních parků. Jezero Kariba. Jedná se o největší umělé jezero na světě a najdeme jej na hranicích mezi Zambií a Zimbabwe. Zambie má také několik památek zapsaných na seznamu UNESCO. Tady patří Viktoriiny vodopády a Národní park Dolní Zambezi. Zambie má úrodný zemědělský pás ve střední oblasti, což z ní činí důležitého producenta potravin. Měděné sochy jsou v Zambii oblíbenou formou umění, která ukazuje dědictví těžby mědi.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Zveme vás do Blatnice pod svatým Antonínkem na putování po blatnických boudách. V sobotu 16. května se otevře více než 35 sklepů místních vinařů. Ochutnáte jejich vína a užijete si atmosféru mezi boudami. V ceně je volná degustace, poukaz na víno i cymbálová muzika, jízda koňským spřežením a vstup do muzea. Za vínem od místních vinařů do Blatnice. Více na www.vinařiblatnice.cz. Těšíme se na vás.
5: I na Hradišsku jsme si blíž.
6: Rádio Kroměříž.
7: Ahoj, tady je Bořík z kroměřížské kapely 44 v klidu. Poslechněte si náš nejnovější song a buďte naprosto v pohodě. A já zase

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: I na Hradišťsku jsme si blíž.
4: Rádio Kroměříž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Vztah může být zábava, minimálně do doby, než toho druhého opravdu poznáte. Hrdinové filmu Drama, co jde právě do kin, kvůli nečekanému poznání zažijí nejednu krušnou chvíli. Emma stváří Zendayi a Charlie stváří Roberta Pattisona mají před svatbou. Pro své okolí představují ideální pár, vášnivě se milují, stále se smějí a celkově vypadají jako z kýčovitého romantického filmu. Dokud je jejich přátelé nepřesvědčí ke hře na pravdu. Při otázce na nejhorší věc, co kdy udělali, vypustí Emma pořádnou bombu, která všechny u stolu pořádně zarazí a kvůli níž je svatba v ohrožení. Podle všeho nás tak čeká oddechová romantická komedie se sympatickými herci a velkým tajemstvím. Jaké tajemství do jejich zdánlivé idylky vrazí klín, to můžete zjistit právě teď v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. I drony mohou chránit. Také se podíváme, jak Zlínský kraj bude bojovat se suchem. A Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlínském kraji myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technoglie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring krajiny a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji se letos na boj se suchem v lesích rozdělí zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtok vody a vrátí ji zpět do krajiny. Cílem je zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem.
0: Zlínsko.
1: U Baťova mrakodrapu ve Zlíně začíná modernizace parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina si využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací se může parkování dočasně omezit.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji jde letos do kultury téměř 14 milionů korun. Peníze podpoří filmové festivaly jako Zlín Film Festival a letní filmová škola Uherské Hradiště i regionální divadla. Nejvíc prostředků zamíří na domácí scénu, která připravuje nové premiéry a rozšiřuje kulturní nabídku. Cílem je přilákat návštěvníky, podpořit služby a posílit atraktivitu regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

Radio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

čekam. A jenom divý pěsi budou poslouchat, co říkám.

0: zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Megahity Rádia Kroměříž, to nejlepší z nového milénia.

0: Zveme vás do Blatnice pod svatým Antonínkem na putování po blatnických boudách. V sobotu 16. května se otevře více než 35 sklepů místních vinařů. Ochutnáte jejich vína a užijete si atmosféru mezi boudami. V ceně je volná degustace, poukaz na víno i cymbálová muzika, jízda koňským spřežením a vstup do muzea. Za vínem od místních vinařů do Blatnice. Více na www.vinařiblatnice.cz. Těšíme se na vás.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na Info Express. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 tisíce na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: V Kroměříži začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
1: Zlínsko.
2: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
1: Zlínsko.
2: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Před námi je Svět techniky na Rádiu Kroměříž. V západočeských Mariánských Lázních pomáhá s procedurami masážní robot, jediný svého druhu v České republice. Zařízení kombinuje masáž a prohřívání těla a slouží jako doplněk ke klasické lázeňské péči. Obsluha může přesně nastavit sílu, rychlost i typ masáže podle potřeb klienta. Robot má ulehčit fyzicky náročnou práci a zefektivnit lázeňské procedury, nikoliv nahradit lidské maséry.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Uherské Hradiště. Staré město. Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. I drony mohou chránit. Také se podíváme, jak Zlínský kraj bude bojovat se suchem. A Baťův prakodrab ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlínském kraji myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring krajiny a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji se letos na boj se suchem v lesích rozdělí zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtok vody a vrátí ji zpět do krajiny. Cílem je zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem.
0: Zlínsko.
1: U Baťova mrakodrapu ve Zlíně začíná modernizace parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina si využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací se může parkování dočasně omezit.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji jde letos do kultury téměř 14 milionů korun. Peníze podpoří filmové festivaly jako Zlín Film Festival a letní filmová škola Uherské Hradiště i regionální divadla. Nejvíc prostředků zamíří na domácí scénu, která připravuje nové premiéry a rozšiřuje kulturní nabídku. Cílem je přilákat návštěvníky, podpořit služby a posílit atraktivitu regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti pro vás připravilo rádio Kroměříž. West Coast Trail je slavná vícedenní turistická stezka v divočině, kterou už zkušení turisté považují za náročnou. Turisté musí vylézt přes 100 žebříkových systémů s těžkými batohy, projít hlubokým bahnem, překročit rychle tekoucí řeku a čelit drsnému počasí, které může zahrnovat silný vítr a déšť. Na této stezce můžeme očekávat chybějící nebo schnilé dřevěné lávky, chybějící prkna, odkryté hřebíky, nefunkční žebříky a mosty, spadlé stromy a neprůchodné potoky a řeky. Tato stezka měří 75 kilometrů. Stezka je otevřená vždy od 1. května do 30. září. Dlouhé období silných dešťů, silného větru, přílivu, velkých vln a krátkých dnů si každoročně vyžaduje stezku uzavřít od 7. října do 30. dubna. Tuto stezku najdeme v Kanadě.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: 20 let po ikonických rolích se Meryl Streepová, Annie Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci vracejí jako Miranda, Andy, Emily a Nigel do světa vysoké módy. Ve snímku Ďábel nosí Pradu 2, který se mezitím zásadně proměnil. Miranda Priestly stále stojí v čele prestižního magazínu Runway. Tentokrát však čelí tlaku digitální éry a poměrně celého odvětví. Andy Šáchová si vybudovala vlastní kariéru mimo magazín Runway, ale nečekané okolnosti ji znovu přivedou zpět do prostředí, ve kterém kdysi začínala svoji kariéru. Emily a Nigel se mezitím pohybují na vrcholu módního průmyslu, kde ambice a loajalita čelí novým překážkám a konfliktům. Na pozadí pulzujícího New York City se rozehrává příběh o moci, kariéře a osobních rozhodnutí ve světě, kde se pravidla mění rychleji než kdykoliv dřív. Takže co si budeme, druhý díl Ďábel nosí Pradu je spíše pro fanoušky a pro pořádnou vlnu nostalgie. Ale i tak jde o snímek, který je na vysoké úrovni. A to nejen díky módě. Zajděte na něj do kina a vraťte se do světa módy.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Zveme vás do Blatnice pod svatým Antonínkem na putování po blatnických boudách. V sobotu 16. května se otevře více než 35 sklepů místních vinařů. Ochutnáte jejich vína a užijete si atmosféru mezi boudami. V ceně je volná degustace, poukaz na víno i cymbálová muzika, jízda koňským spřežením a vstup do muzea. Za vínem od místních vinařů do Blatnice. Více na www.vinařiblatnice.cz. Těšíme se na vás.

0: Rádio Kroměříž.
1: Máme pro vás jedno varování, které si ale určitě budete pamatovat už z předešlé sezóny. Ladíte Rádio Kroměříž a pojďme na kolo. S jarem přichází upozornění o městské policie samozřejmě, aby jsme na těch kolech jezdili bezpečně, a i elektroběžek se to hlavně týká. Strážníci se opět zaměří hlavně na jízdu po chodníku. Technický stav kol, některé jsou fakt žalostné, a alkohol za řidítky, což je takový oblíbený nešvar, přiznejme si to všichni. Ono jedno pivo vážně nevadí, ale víte a znáte, jak to je, Češi chodí na dvě. No. Připomínají také, že chodník patří chodcům. Týká se to zejména třeba železničních přejezdů u nás v Kroměříži. Tady velmi rádi cyklisté jezdí přes železniční přejezd, kde je vyhrazená část pro pěší na kole, tak pozor, opravdu tam stávají. Začátek nové sezóny totiž pravidelně přináší i více nehod a přestupků, tak si na to dejme bacha, ale každopádně na to hezké počasí samozřejmě se už všichni na to kolo těšíme. Tak jo, tak hlavně s rozumem na kole, na elektrokoloběžce, kdekoliv, jakkoliv, a nejlépe s Rádiem Kroměříž. Pohodový poslech.
2: Rádio Kroměříž a víkend s vámi.

103,3, 107 a 88,2 FM. Radio Kromě.

0: Yeah.
1: I'll just go to bed. I'm tired.

Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. All I know is that we can't be together.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Radio Kroměříž, pojďme na Info Express. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 tisíce na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město přestaví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti pro vás připravilo Rádio Kroměříž. Seznamte se s královnou jeskyní. Před rokem 1818 mohli návštěvníci navštívit 300 metrů jeskyně. Dnes je možné navštívit více než 5 kilometrů fascinujících jeskyních komor, chodeb a úchvatných síní. Návštěva postojnické jeskyně začíná u jeskynní železnice. Vlak nejprve projíždí umělým tunelem. Následuje gotická hala, bohatě zdobené stalaktity a stalagmity. Zatímco si prohlížíte přírodní sochy, vlak vás přivede dál ještě o 2 kilometry do jeskyně na Velkou horu. Tam vystoupíte a pokračujete dál pěšky. Stezka vede kolem Velké hory přes ruský most do krásných jeskyní, přes špagety, bílou a červenou síň. Až dále k zářivému průchodu, kde stojí nejslavnější stalagmit a symbol postojnické jeskyně Brilliant. Tuto jeskyni najdeme ve Slovinsku.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
4: I na Zlínsku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. I drony mohou chránit. Také se podíváme, jak Zlínský kraj bude bojovat se suchem. A Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlínském kraji myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technoglie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring krajiny a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji se letos na boj se suchem v lesích rozdělí zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtok vody a vrátí ji zpět do krajiny. Cílem je zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem.
0: Zlínsko.
1: U Baťova mrakodrapu ve Zlíně začíná modernizace parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina si využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací se může parkování dočasně omezit.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji jde letos do kultury téměř 14 milionů korun. Peníze podpoří filmové festivaly jako Zlín Film Festival a letní filmová škola Uherské Hradiště i regionální divadla. Nejvíc prostředků zamíří na domácí scénu, která připravuje nové premiéry a rozšiřuje kulturní nabídku. Cílem je přilákat návštěvníky, podpořit služby a posílit atraktivitu regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Večerní pohoda na Rádiu Kroměříž.
1: Kapela Portless je vám stále blíž. Zdravíme Rádio Kroměříž.

Radio Kroměříž a megahity 90. let.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi taky. Družice na oběžné dráze Země zaznamenala vysoce energetické gamma záření, které by mohlo souviset s takzvanou temnou hmotou. To je ale fenomén. Vědci analyzovali data z oblasti nad a pod naší galaxií a zjistili, že část signálu nelze vysvětlit běžnými kosmickými jevy. Podle studie může jít o nepřímý projev interakcí temné hmoty, která má tvořit zhruba čtvrtinu vesmíru. Odborníci ale upozorňují, že výsledek zatím není definitivní a bude potřeba dalšího měření a potvrzení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
4: M-Service Kroměříž, váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service, už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

ve světě autory.

0: ale stejně můžeme.
1: Prostě půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš?
2: No, půjdeš
1: na jinou školu. Nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš.
2: Rozumím. Zločinci!

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Blockbusterová teenagerská série Hunger Games, v níž Jennifer Lawrence jako neohrožená Katniss Everdeenová v dystopické budoucnosti bojuje v každoročním sledovaném klání na život a na smrt, nazbírala v letech 2012 až 2015 čtyři díly. A od 19. listopadu nás v kinech čeká druhý prequel s názvem Hunger Games – Úsvit sklizně. Adaptace dalšího románu Susan Collins v režii Francise Lawrence, který má na svědomí film Dlouhý pochod. Úsvit sklizně se odehrává 40 let po prvním sequelu Balada o ptácích a hadech a do akce nastupuje fenomenální Ralph Fiennes. Co by prezident Snow upoutávce varuje staronového mladého hrdinu Haymitche Abernethyho, tedy tutéž postavu již v minulé dekádě stvárňoval Woody Harrelson. Všichni se tak noříme do extravagantní expozice jubilejních 50. hladových her, jimiž začíná nová, na oko barevná a vzrušující éra totality. Konfety explodují nad gladiátorskou arénou a na smrt se šikuje dvojnásobný počet rekrutů z 12 krajů. Rozpočet filmu údajně přesáhl 150 milionů dolarů a jde o blockbuster, který i se svým obsazením sahá letošním obrům, jako je Odyssea či Duna 3, minimálně po ramena. Ale jestli dosáhne své velikosti i kvalitou, zjistíme až 19. listopadu.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je Filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž a Večerní pohoda.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

sporem, nečuchat klínu a před půlnocí s Bohem. Zrnový kůže a minimální šaty riskujou úžech a tak vytáhli paty.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový singl přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva, dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu. Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
2: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
4: Rádio Kroměříž.
5: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera si se chvěla, s náladou mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla, přilítnou brouci s podkovou.

0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Ahoj, tady Rudy Vlasák, kapely Září. Chtěl bych nově pozdravit všechny posluchače Rádia Kroměříž. Jsme velmi rádi, že si naše písně, včetně novinek z připravovaného alba, nyní můžete poslechnout i zde.

0: Všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Nicolas Josef, úspěšný finalista Eurovision Song Contest 2018. Právě teď?

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Hvězdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: I'm losing sleep. Radio Kroměříž.
1: Radio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single